0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

My brain is overheated. I'm not master of my overheated.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Tady všem naservírovali, že nesmíš ustoupit ani uhnout z cesty na obzor. Kdybychom byli opravdoví swaggeři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem vyrili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže bešin tažne jen trap.

pomatený tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozhlídne se, zařve a a a. Kytarista na éčko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne dámu,

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Jan Vlasák, herec s pronikavým pohledem a jedinečným hlasem, se stal součástí hereckého ansámblu Filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Svěráka. Navzdory jeho dřívějším sympatiím k ruským autorům vyjádřil po událostech posledních let vůči nim odpor. Vlasák si však nadále udržuje věrné fanoušky díky svým výkonům v dabingu a audioknihách. Na prestižním filmovém festivalu v Cannes získal rumunský režisér Christian Mungiu s dramatem Fjord zlatou palmu. Porota ocenila jako velkou cenu dílo Minotaur ruského režiséra Andreje Zviaginceva. Letošní 79. ročník zakončil slavnostní ceremoniál v duchu mezinárodního filmařského přátelství. Před 15 lety Bastardy způsobili rozruch díky jejich odvážnému postoji i kritice technické kvality. Teď se tento kontroverzní projekt vrací s pátým pokračováním nazvaným Bastardy, kde Mayer, fanoušci série se mohou těšit na nové dobrodružství, které znovu rozvíří vody české kinematografie v roce 2024. Od kultury zpět k hudbě.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Laura Nyro, americká písničkářka známá svým jedinečným stylem, vydala své třetí studiové album New York Tendeberry v roce 1969 pod labelem Columbia Records. Toto album je oslavováno pro své bohaté, emocionální a obrazotvorné skladby, které ukazují Nyrin talent pro kombinaci jazzu, folku a soulu. Přes svou komplexnost a experimentálnost se stalo jedním z jejich nejuznávanějších děl pod tou městu New York, které formovalo její hudební cestu. A nyní si pustíme vaši
2: Pohodička s reggae na B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti medicíny přichází zpráva o čínském farmáři, kterému po mnoha letech bolesti a problémů s močením lékaři odstranili obří kámen o váze 3 liber, což je přibližně 1,3 kg z močového měchýře. Tento případ nám připomíná, jak je důležitá pravidelná lékařská péče. Naslyšenou příště. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
5: What do you mean, something with the beat?
6: No, something like a dance tune.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio B.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Na závěr poněkud zklamaného festivalu v Cannes 2026 získal Palme d'Or rumunský režisér Christian Mangiu za svůj film Fjord. Ocenění oznámila herečka Tilda Swinton během slavnostního večera. Fjord si také odnesl Fipresky Prize od Mezinárodní federace filmových kritiků, což podtrhuje jeho význam mezi odborníky. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí...
4: Big Beat na Bčku. To může.
5: To nemá věc!

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jan Vlasák, herec s pronikavým pohledem a jedinečným hlasem, se stal součástí hereckého ansámblu Filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Sviráka. Navzdory jeho dřívějším sympatiím k ruským autorům vyjádřil po událostech posledních let vůči nim odpor. Vlasák si však nadále udržuje věrné fanoušky díky svým výkonům v dabingu a audioknihách. Na prestižním filmovém festivalu v Cannes získal rumunský režisér Christian Mungiu s dramatem Fjord zlatou palmu. Porota ocenila jako velkou cenu dílo Minotaur ruského režiséra Andreje Zviaginceva. Letošní 79. ročník zakončil slavnostní ceremoniál v duchu mezinárodního filmařského přátelství. Před 15 lety Bastardy způsobili rozruch díky jejich odvážnému postoji i kritice technické kvality. Teď se tento kontroverzní projekt vrací s pátým pokračováním nazvaným Bastardy. Kde Majer? Fanoušci série se mohou těšit na nové dobrodružství, které znovu rozvíří vody české kinematografie v roce 2024. Od kultury zpět k hudbě.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa politiky pro vás máme příběh z Nigérie. Mahmud Sadis Buba, muž trpasličího vzrůstu, úspěšně tvrdil, že je mu 32 let a téměř se stal poslancem v Národním shromáždění. Ukazuje to, jak mohou být některé ambice překážkami obdařenými silným odhodláním. Naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k...
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

0: Radio B.
1: Tohle je duo z Belgie, Vivala Fete s trackem Nuit Blanche. Právě teď na Bčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: USA. Ketchup sandwiches. Hudební novinky na Rádiu B.
1: Laura Nyro, americká písničkářka známá svým jedinečným stylem, vydala své třetí studiové album New York Tenderberry v roce 1969 pod labelem Columbia Records. Toto album je oslavováno pro své bohaté, emocionální a obrazotvorné skladby, které ukazují Nyrin talent pro kombinaci jazzu, folku a soulu. Přes svou komplexnost a experimentálnost se stalo jedním z jejich nejuznávanějších děl pod tou městu New York, které formovalo její hudební cestu. A nyní si pustme vaši
0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Fucking with melodies and samples from the 70s, that golden era hippie.

Daddy Rock. Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne na rádiu B. Hoď se do klidu s rádiem.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí
4: Radio B.

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Jan Vlasák, herec s pronikavým pohledem a jedinečným hlasem, se stal součástí hereckého ansámblu Filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Sviráka. Navzdory jeho dřívějším sympatiím k ruským autorům vyjádřil po událostech posledních let vůči nim odpor. Vlasák si však nadále udržuje věrné fanoušky díky svým výkonům v dabingu a audioknihách. Na prestižním filmovém festivalu v Cannes získal rumunský režisér Christian Mungiu s dramatem Fjord zlatou palmu. Porota ocenila jako velkou cenu dílo Minotaur ruského režiséra Andreje Zviaginceva. Letošní 79. ročník zakončil slavnostní ceremoniál v duchu mezinárodního filmařského přátelství. Před 15 lety Bastardy způsobili rozruch díky jejich odvážnému postoji i kritice technické kvality. Teď se tento kontroverzní projekt vrací s pátým pokračováním nazvaným Bastardy. Kde Majer? Fanoušci série se mohou těšit na nové dobrodružství, které znovu rozvíří vody české kinematografie v roce 2024. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa politiky pro vás máme příběh z Nigérie. Mahmud Sadis Buba, muž trpasličího vzrůstu, úspěšně tvrdil, že je mu 32 let a téměř se stal poslancem v Národním shromáždění. Ukazuje to, jak mohou být některé ambice překážkami obdařenými silným odhodláním. Naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k
4: Rádio B.

Zdravím všechny posluchače Rádia B, já jsem Šazo a přináším vám z Brusu nový díl pořadu Revolution. Já doufám, že se máte parádně, protože já se mám skvěle. No a pokud se nemáte parádně, tak třeba vás tady ta hudba trošičku vyladí do té lepší nálady. No každopádně dneska tady máme samý pecičky, na což se moc těším. No a mně nezbývá nic jiného, než to rozjet, takže si dáme první novou věc, která je od Dagiho a producenta Akuena, jmenuje se to Homage.

Bye bye bye bye bye Bima. Dobrá věc od Dagiho, ale my jdeme hned na další věc, protože další věc je od King Size Studio, dá se říct, protože udělali rhythm, udělali beat, který se jmenuje Zion Road, a nazbírali MC, do toho beatu vlastně několik MC, Bajvočko 10, no a každý podal svoji verzi právě na tomto rhythmu, no a EP neboli kompilace už byla venku. Takže jo, na této kompilaci můžete najít jména, jako je třeba Omar Perry, Black Thunder, Human, Milan Manaza, Sydney Sidus, Lord Bitum a další a další. No a každopádně já mám svého favorita Jasného, pro mě jako největší srdeční záležitost z tohoto EPčka vlastně, nebo této kompilace, je právě od Omara Perryho a ta nese název She's Mine.

Nyní si pustíme věc od francouzského zpěváka, který se říká Diddy Clean. Je na scéně od roku 2011 a jeho nový single se jmenuje Allorail.

samozřejmě, že i dnes si ukážeme album, které mě baví a které vám chci ukázat, alespoň z části. No a dneska jde o album, které má na starost zpěvák, který si říká Teacher D, no a samozřejmě v krátkosti něco k němu. Teacher D vlastním jménem Damion Darrell Warren je jamajský zpěvák, ale i také bývalý pedagog, jenom tak pro zajímavost. Narodil se na Jamajce a to 21. září roku 1980. Nejvíce ho proslavili asi hity jako je Smoke and Fly, Reggae Souljah a Smuggling Weed. A když nahrával tyto písně, tak byl ještě zaměstnancem Ministerstva školství, mládeže a kultury, a to na plný úvazek. Nyní už se učitelství nevěnuje, avšak jeho umělecké jméno bylo vlastně odvozeno z jamajské kreolštiny pro název učitel, no a samozřejmě taky jeho dětský přezdívky D-Mus, tedy D. Má za sebou celkem 3 úspěšný alba a co jsem zahlédl, tak by měl pracovat i na dalším, takže se necháme překvapit, ale já se těším, jo. No, my se dnes teda podíváme na jeho album, který se jmenuje Rastafari Way, pochází z roku 2017, no a jako vždycky si dáme 2 tracky, no a tentokrát jsem vybral tracky s názvem Do Today a Jaja is Calling.

malá ukázka od zpěváka, který si říká Teacher D, ale především ukázka z alba roku 2017 Rastafari Way. No, každopádně Teacher D je docela známý zpěvák, ale pokud neznáš, určitě doporučuji jeho tvorbu, stojí za to, stojí za poslechnutí. No a my jdeme na další věc a ta je od Dillyho Ranxe. Dillyho Ranxe jsme tady měli i minule s jednou novinkou. Teďka tu máme další, samozřejmě čerstvou novinku a ta se jmenuje Save Me Now.

Následující píseň, kterou si pustíme, je opět z kompilace. Tentokrát je to kompilace z francouzské produkce. Je to na Liberté Rhythmu všechno. Tento beat by měl mít na starost zpěvák, ale především producent David Corleone. No samozřejmě, jak jsem řekl, Liberté Rhythm Compilation. A na to můžete najít jména opět, jako je Uman, Manjul, Faya P, Paulo, Little Kev. No a hromady dalších, je tam toho opravdu hodně. Každopádně mě asi nejvíc zaujala francouzská zpěvačka, která si říká Melope. Ještě nikdy jsem od ní nic neslyšel a jelikož mě zaujala, tak jsem hned chtěl projet její portfolio. Bohužel toho moc nemá, takže budu tajně doufat, že je to začínající zpěvačka nebo že brzy něco vydá nového, protože upřímně její hlas mi opravdu lahodí a ta flow ta sedí jako prdel na hrnec. No každopádně posuďte sami, jdeme si pustit píseň, která se jmenuje Libere de Mes Chaines.

0: No jako brácho, ségro, natvrdo jsem se zamiloval. Tuhle tu holčičku, tu budu určitě pozorovat a budu čekat na nějakou novou věc, protože tohle, jo, to mě fakt baví. No, každopádně, mám tady pro vás i pozvánečku na mejdán, ale koukám, že mě docela tlačí čas, takže bohužel, necháme si to na příště, nevadí, do mejdanu ještě nějakých těch lepších je čas, takže to se nic nestane. No a my si teď dáme další věc, tentokrát je to Digital Session, která tady docela dlouho nebyla. Ano, samozřejmě je to opět od Manu Digitala a tentokrát si k sobě vzal anglického veterána, který si říká Daddy Freddy, takže tento track se jmenuje Digital Man Digital UK Session.
1: 3, 2, 1, red eyes.
2: Rasta, I don't steam fish, not pasta. You don't know, you know, original bad man. Daddy Freddy alongside the great Manu Digital.

Toto byl více jak 5 minut dlouhý digitální nátěr od Diddyho Freddyho, který ani navzdory svému vyššímu věku nehodlá ubírat na flow, a to se mi líbí, takže jo. No, než se vrhneme na džungli, tak si dáme ještě jednu věc ze světa reggae, i když ne úplně reggae, spíš bych řekl dubstepas, takže zase něco z trochu jiného soudku. No a no vlastně, hele, jdeme na to. OBF, Irritation Stepas a track se jmenuje Love Sound System.

Tak, beru své slovíčka zpět, protože pokud se nepletu, tak toto byl čistý dubvice, ale je to vlastně součástí dubu. Každopádně pozor na to, dubvice ses je vlastně odnož dubu a dubvice zez je odnož z reggae junglu. Dejte si na to bacha, i blbé písmenko může změnit úplně styl. No, každopádně, když už jsme u toho junglu, tak jdeme na ten jungle. No a dneska tady mám takový tvrdší věci a jdeme hned na to, protože první věc je od Zapáji na tyho dýha a jmenuje se to Water Cyan Cool.

tak já cool. Producent a DJ, který si říká Vík, vydal nový EPčko. Toto EP se jmenuje Green Crack EP, můžete na něm nalíst 5 tracků a jako vždy je to v Amen Jungle režii, takže jak jsem slíbil dneska něco tvrdšího, tak si dáme i jeden Amen a ten nese název Hardcore Vibes.

Moje oblíbené producentské duo, které si říká Lost City, vydali nový EP. Toto EP udělali dohromady se zpěvačkou, která si říká Mozaya. Na tomto EP můžete najít 6 tracků, některé tracky tam mají remixy a některé jsou originály, jinak toto EP se jmenuje The Chase EP a musím říct, že to stojí za to, ač je to takové tvrdší, než je u nich zvykem, bych řekl. No, každopádně dáme 2 tracky, protože čas tlačí, čas už končí. Takže první track se jmenuje Can't Breathe, to je junglový remix, a druhý track je Check. No, doufám, že jste se bavili, protože já se bavil náramně. Dneska to bylo pro mě hudebně dosti zajímavé. No a samozřejmě slyšíme se zase příště. Nezapomeň, úterý od 5 hodin vždycky premiéra nového dílu pořadu Revolution. Takže jo, mějte se fajn a příště. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jan Vlasák, herec s pronikavým pohledem a jedinečným hlasem, se stal součástí hereckého ansámblu Filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Svěráka. Navzdory jeho dřívějším sympatiím k ruským autorům vyjádřil po událostech posledních let vůči nim odpor. Vlasák si však nadále udržuje věrné fanoušky díky svým výkonům v dabingu a audioknihách. Na prestižním filmovém festivalu v Cannes získal rumunský režisér Christian Mungiu s dramatem Fjord zlatou palmu. Porota ocenila jako velkou cenu dílo Minotaur ruského režiséra Andreje Zviaginceva. Letošní 79. ročník zakončil slavnostní ceremoniál v duchu mezinárodního filmařského přátelství. Před 15 lety Bastardy způsobili rozruch díky jejich odvážnému postoji i kritice technické kvality. Teď se tento kontroverzní projekt vrací s pátým pokračováním nazvaným Bastardy, kde Mayer, fanoušci série se mohou těšit na nové dobrodružství, které znovu rozvíří vody české kinematografie v roce 2024. Od kultury zpět k hudbě.

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Svět už několik let, no, tahle věc, de facto solo pro dva, můj svět, jo, teď jedy na majku a můj svět.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Na závěr poněkud zklamaného festivalu v Cannes 2026 získal Palme d'Or rumunský režisér Christian Mangiu za svůj film Fjord. Ocenění oznámila herečka Tilda Swinton během slavnostního večera. Fjord si také odnesl Fipresky Prize od Mezinárodní federace filmových kritiků, což podtrhuje jeho význam mezi odborníky. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší
3: Yo, tohle je Armageddon, yeah, JSM. Yeah,

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa politiky pro vás máme příběh z Nigérie. Mahmud Sadis Buba, muž trpasličího vzrůstu, úspěšně tvrdil, že je mu 32 let a téměř se stal poslancem v Národním shromáždění. Ukazuje to, jak mohou být některé ambice překážkami obdařenými silným odhodláním. Naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí

pustím play. Přinesu si horký olej, drinka nože z kuchyně. Začnu ti řezat prsty jeden po druhým. Můžeš držet piču, teď už nechci žádný omluvy. Oholím ti obočí, opařím ti ksich. Celý ho tě pomočím, cí ho típnu o jazyk. Nikomu už nebudeš chybět. Umíráš pomalu, jsem ledově klidný. Tvoje tělo najdou rozsekaný na kusy. I tvoje hnusná čupka zapomene na tvůj ksich. Všichni drží hubu, mám podplacený fízly.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte
2: a čekejte nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Řeknu to na rovinu. Zbylo nám tam 60 litrů piva a tvrdej se nevypil skoro žádnej. A to znamená jenom jednu věc. Dneska bude dopíječka.
4: Ale bez mě.
5: Ještě teď mám jak z prachu.
6: Ale díky brepa, já se doma ukázat nemůžu. Matilda má to svoje období. Už si někdy viděl démona ohně a stínu? To fakt nechceš. Prostě si dej česnečku a buď dobrý. A večer si připijeme na kozatý Asiátky. Vážení muži kultury, dnes jsme se tu sešli pro jedinou věc. Sláva kozatým Asiátkům!

0: asi si jdu lehnout, jsem zcákanej jak jeseter.
1: Taky končím. Ráno řídím.
0: Jo, a kam jedeš?
1: Vezu Pipina do Minastirit.
0: To jsou 3 dny cesty, měl by ses jít prospat.
1: Co?
0: Nebo dáme ještě panák?
1: No jednoho bysme ještě mohli. Tak jo. 2 vodky, slečno.

0: Krásný dobrý den, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Země koule.
1: Krásný den, milí posluchači, čau Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jsem rád, že tě po dlouhé době slyším.
1: No jo, je to po delší době, než jsme čekali a chtěli asi.
0: Zároveň nás posluchači vždycky slýchají jakoby z těch repríz, takže vám to ani nepřijde, že jsme tak dlouho byli odloučeni.
1: No je to tak, no ale vždycky slibujeme, že budeme vysílat pravidelně a vždycky to nedodržíme, takže v podstatě držíme se plánu.
0: Teď vlastně od toho května jsme slibovali každý 14 dní nějaký nový díl, nebo aspoň jeden měsíc, a dodrželi jsme to. Další díl je zářijový, na konci září.
1: Jo, takže po 4 měsících jsme zpátky. Doufám, že jste čekali na tuhle na tenhle náš návrat.
0: A když ono to nejde, tak jako vysílat jen tak z praku. Ono se na to musíte naladit, musíte mít čas, musíte se připravit a tak dále. Takže musíte nás lehce omluvit určitě.
1: A zároveň nás trošku omlouvá to léto, ta letní sezóna, kdy se zkrátka není tolik čas se věnovat tomu vysílání, no.
0: Přesně tak, já jsem furt na zahradě zabedněný a na kolech a tak dále, takže je to celkem omluvitelné.
1: No, já bych v podstatě občas mohl, ale Cvrnda, jak říká, nemůže, no.
0: To v piči. No, já se omlouvám. Přátelé, my jsme se na vás těšili, samotný nás to docela mrzí, nebo vždycky je to mezi náma takový téma, vždycky, kdy už dáme Země koule a oba dva víme, že nemáme o víkend čas, jeden nebo druhý, tak tomu zkusíme dát trošku fazonu, zkusíme to nakopnout. Máme pro vás dneska připravený kecací díl, nějak tak shrneme, co nás, řekněme, neminulo za poslední dobu, co jsme se neslyšeli. A zároveň máme připravený díl, protože příští týden jdeme společně s Lobem na Dovču, takže bude italský díl, sicilský, takže máte se vlastně na co těšit, plány jsou, ale víte sami, no, někdy to nejde úplně nahrát.
1: Je to tak, no, jako já bych jenom tak ještě zmínil, my jsme měli v plánu několikrát nahrávat, ale pak to dopadlo tak, že vždycky se jeden z nás opil den před tím nahráváním a pak ten druhý den prostě nezbyly síly na to nahrávání.
0: No já už teď to tolik nepiju, jo, takže já jsem většinou měl třeba, já nevím, průjem nebo žaludeční problémy z něčeho.
1: Rodinné důvody.
0: Přesně, tak. Rodinné důvody, ano, ano.
1: Klasická střední škola.
0: Z rodinných důvodů mohl dostat do studia v neděli, protože jsem nemohl stát z postele, jak mě bolela hlava.
1: Jo, v žákovský to máš napsaný, já jsem to viděl.
0: No, takže tak nějak, to je takový úvodíček k tomu, proč jsme se dlouho neslyšeli a slyšíte to sami, jako není to úplně jednoduchý nahrávat takhle dobrý pořad, jo, jaký kvalitní produkt, přesně tak. No. Takže vy se pomalu posaďte, připravte se na novou kecací zeměkovuli, kde to bude spíš takovej podcastík a talkshowčík. No a pokecáme, pohovoříme.
1: Dneska budeme pouštět hlavně nový skladby, který za tu dobu, co jsme se neslyšeli, vyšly.
0: Vzhledem k tomu, že máme hardtekové DJské duo, tak jsme tam vybrali docela pěkný kousky z tvrdšího soudku.
1: Je fakt, že dneska to bude hudebně možná trošku pikantnější v druhé části našeho pořadu.
0: Máme tam nějakou AI operu, máme tam nějakého MC Kociho. Já si myslím, že dnešek bude stát za to, je tam řezník, přátelé. Vybírali jsme to nějak tak od srdíčka a zároveň, aby vám to nějak tak netrhalo uši, co je ještě a není snesitelné. No a vlastně poslechněte si to sami. Země koule číslo nevím, kolik začíná a tohle je asi třetí z roku 2024.
1: Možná teprve druhej. Každopádně jdeme na to. Jdeme si pustit následující skladbu, která nevím, která je, ale to vůbec nevadí.
0: Tak pojďme na to. Země koule začíná dneska bez tématu, ale zároveň budeme v obraze.
1: Příjemný poslech.
0: Jedem.

0: Tak jo, přátelé, kamarádi, my jsme zpět ve studiu. A bych chtěl ještě zmínit vlastně to naše intro, tu první skladbu, kterou jsme vám pouštili, tak to je od našeho kolegy STVZ, jeho výborný počin, který jsme si užili i na jedný nedávno uskutečněný akci, což byly narozeniny Rádia B, už čtvrtý. A neuvěřitelně nás to tam bavilo, víc, Vrndo.
1: Já musím přesně tak dát jenom za pravdu, já jsem si šel prvně a byl to takový remix na ty parodie, vlastně co dělá ta umělá inteligence v rámci různých filmů nebo dubbingů a podobně. Takže jsem si šel v originále prakticky tu parodii na Pána prstenů a následně bylo to asi 2-3 týdny dozadu, co jsme byli na Roudnickým podzámčí. Přátelé, já jsem tam z toho tek smíchy na rovinu, opravdu. Jak to znáte v takovém tom jako kontextu srandiček, memů a nějakých vtipných videí na YouTube, tak teď to bylo v rámci nějaký písničky, v rámci nějakého koncertu, mělo to rytmus, mělo to všecko, no a nejvíc jako sláva kozatým Asiatkám, jako to je věc, který já úplně umírám.
0: Dneska bude dopíječka, já se přiznám, že jsem teda ten originál, kdy byl udělaný jenom ten dubbing nebo předabování, tak to jsem neslyšel, slyšel jsem vlastně až tu verzi, co vytvořil STVS zároveň s tím trackem. A to mě bavilo hrozně moc. Jsem to slyšel teda i před těma narozeninama, ale na těch nározkách to fakt jako mělo svý kouzlo.
1: My tam od Estiáka máme připravenou ještě jednu pecku, což je jako parodie na Jirku Babicu, jestli se nepletu, možná bychom to tam mohli rovnou zažahnout.
0: Já myslím, že ještě bychom mohli počkat s tím, abyste se měli na co těšit, protože to je taky velký
1: klenot. To je ještě větší vejdlem. A teď si představte vlastně to, abych to uvedl na prvou míru, tam byly rádiový narozky, takže celá naše necelá parta, k tomu nějaký roudnický posluchači a takový ty náhodný kolemdoucí. Všichni stichli, koukali se na ty reproduktory, co to tam ten STVS mydlí. Fakt, to byla taková sranda. Bomba.
0: Já ještě jenom, abych uvedl na pravou míru, STVS samozřejmě použil jenom ten dubbing z té umělé inteligence, jinak zbytek vytvářel on a to už nebylo za pomoci umělé inteligence, jenom aby jsme ho nějak jako neschazovali, že tvoří hudbu.
1: On je hrozný Gandalf, tyve, ten tam kouzlí, tyve, za tím mixem to. Přátelé, on má hudební cit, jo, to.
0: No je to tak. No a co jinak ty si říkal na naše narozeniny Rádia B?
1: No tak ty víš sám, že já jsem tam přišel s lehčí kocovinou, nebo už jsem na začátku dílu nastínil, že nepiju, jo, ale nějak se mi nastínilo, že jsem tam přišel s opravdu kocovinou jako krab a hodně dlouho jsem se tam s tím srovnával, takže co mě bavilo, že tam byla krásný počasí, všecko, krásný prostředí, spousta kamarádů, ale ta hlava to nechtěla přijímat a bolelo mě to a ze všech stran mě to tlačilo, takže jsem to nejdřív rozháněl nějakým ledovým čajem, pak jsem to rozháněl. To jsme to měli korejské kůře vlastně, to je moc dobrý v podzámčí. Pak jsem si říkal, že zkusím pivo, že už asi můžu, ale furt mi bylo tak nějak na draka, až jsem, a teď se jako nedivte, jsem si dal gin s tonikem, druhý, třetí. No a od té doby jsem se tak nějak naladil na tu muziku a hrozně jsem si to užil. Prodávali jsme tam merch, dostal jsem se zpátky do takový ty klidný náladičky, ale řekněme od té druhý do pátý odpoledne mě bolela hlava jak střep.
0: Jo, ale tyhle, soucítil jsem s tebou, Cmrno, když jsem viděl tvůj příchod, tak jsem si říkal, že nejsi úplně OK, ale jako nakonec to zvládnul, si myslím, na úrovni.
1: No mě bylo blbý si to neužít, když už to jednou za rok, nebo mě bylo trapný nepřijít a všechno k tomhle jsou spojený. Co ty, Lobo, jak jsi užil?
0: Ale já jsem si to užil velice, jako tentokrát to probíhalo absolutně podle plánů, vlastně dorazili úplně všichni, kteří měli dorazit, časový harmonogram vycházel úplně na jedničku, takže co se týče jako organizační stránky, tak s tím jsem byl spokojený mega, co se týče party, tak já jsem dlouho nepil během toho mejdanu, vlastně jsem začal až těsně před koncem, abych mohl fungovat a až se tam bude sklízet, tak jsem mohl být hodně nápomocnej, že jo. No a myslím, že jinak jako to vyšlo úplně skvěle. Lidí bylo dostatek, spousta kamarádů, jak jsi říkal. Za mě to byla super, super akce a těším se na příští rok, kdy už to budou pátý, to budou takový polokulatý narozeniny a to plánujeme udělat něco trošku většího. Ještě nevíme úplně přesně, jestli to uděláme na tom samém místě. Každopádně plánuje se už odteď a máte se na co těšit rozhodně.
1: My jsme si udělali třeba takový festival B.
0: Ale no, ne, nechtěl bych předbíhat.
1: Ale máte se na co těšit, jak říká Lobo. Takže za nás, za oba dva, to byl strašně skvělý sobotní den nebo sobotní odpoledne spojený s večerem. Co mě trošku mrzí, že máme omezení toho času, že vlastně v 10 hodin mám to zatrhnout A ať je party rozjetá, jak je rozjetá, a to, že my jsme to na tu desátou vypínali fakt v největším raveu, tak najednou jsme to típli, celá tak naše radioparta se přesunula do studia, kde jsme tady pokecali třeba do jedný, do dvou jsme odcházeli, ale bylo tam takový omezení.
0: Jak kdo, kamaráde?
1: Já se šel dřív teda, no, my jsme jeli tím taxíkem domů, vlastně s naším šéfem Alešem, ten mě společně s Loučersem, s naším vokalistou, teď už jenom, mě vezli domů, vykopli mě a já jsem, řekněme, na druhou šel ležet, no, bylo to jakoby mírně v nepohodě, ale zároveň to bylo dobrý. Co celkem cením, tak vlastně na tom podzámčí jsme potkali nějakého Němce, takže jsem si osvištil meine Deutschsprache, kde jsme společně se Synikem.
0: Ale ještě vydrž, já bych tady ty vaše obchodní taktiky nechal do dalšího vstupu, tady bych si dal další pecku a pak bych se ještě možná na chvilku těm našim narozeninám vrátil, protože myslím, že ještě k tomu máme co říct a ať si to nevyplencáme všechno do jednoho vstupu a už kecáme zase docela dlouho, tak...
1: Dobrý nápad,
0: kolego. Tak jdeme na to. Další věc, kterou si pouštíme, je zase věc, která úplně nevím, jak se jmenuje, ale... Jako předtím to vůbec nevadí, tak jdeme na to.
1: Kecací zeměkoule, přátelé, jeďte s námi.
0: Jdeme na to.

0: Takže my můžeme navázat krásně na tu rádiovou party. My jsme měli docela dlouhý vstup, tak jsme to museli rozseknout.
1: Já bych chtěl teda ještě jenom říct, že tracky, který nám právě dohráli, tak to byly Chinese Wonder s peckou Trying a hnedka potom Prago Union a jejich nová věc s názvem Zoo. Abyste si neříkali, že teda úplně nevíme, co vám dneska pouštíme.
0: Z alba Zvukoloď. Dneska to bylo jaký novinky, no, jak jsme nastínili.
1: No a Cvrndo, ty bys mohl hnedka navázat na ten, na tu vaši obchodní taktiku s tím,
0: přesně tak,
1: s tím Němcem.
0: Nám tam vlastně ke stánku přišel, nebo ke stánku s merchem přišel Němec, který si původně vůbec nechtěl nic koupit, ale musím pochválit cynikovou angličtinu, nebo cynikovou, pardon, němčinu, mojí němčinu, dali jsme se tak nějak dohromady a dohovoru s tím Němcem, pokecali jsme, nakonec si koupil tričko a tašku, jestli se nepletu.
1: Jo, jo, jo.
0: No a potom vlastně tenhle ten, řekněme, cizojazyčný večírek pokračoval dál, kdy jsme tady ve studiu vlastně měli toho Angličana.
1: Pravda, pravda.
0: Kdy jsme tady, já nevím, asi třetí, čtvrtou hodinu vykládali s Angličanem, to je tady nějaký místní učitel jazyků, jestli se nepletu, a že je tady u nás, ale původem je Angličan, takže jsme se vlastně z té naší němčiny obrodili do angličtiny, kde jsme vlastně kecali další část. No a já pak nad ránem šel domů úplně vybavený všema slovíčkama, takže cením tuhle stránku věci, vlastně jsme potkali i vlastně zahraniční posluchače, by se dalo říct.
1: Je to tak, no a co se týče toho Angličana, který byl tady u nás ve studiu, tak já jsem teď komunikoval díky Google Translatoru a taky jsme ve finále docela pokecali. Takže díky Google za jejich překladač, jinak by si s ním asi moc nepopovědal. Zjistili jsme, že má docela podobný vkus hudby, kterou má rád jako já, takže to bylo fajn.
0: Jo, byla to krásná lajdačina. Fernet Connecting People.
1: Tak, no já ještě co bych chtěl vyzdvihnout z té narozeninové party, tak by byl určitě MC Mark, který vlastně celý ten mejdan provázel a
0: moderoval.
1: Tak a myslím, že to zvládnul úplně skvěle, protože to byla jedna z věcí, které ty lidi bavili absolutně jako nejvíc. Dokázal fakt jako ty lidi pobavit a to si myslím, že fungovalo skvěle, no.
0: Za mě 10 z 10, byl to takový krásný exot, který se nám tam hodil a vlastně jste viděli z té atmosféry toho obecenstva, že to ty lidi chtěli od toho hodně, že to fakt stálo za to, že to nebylo jen takový nějaký plkání do mikrofonu, ale opravdu to mělo styl a řád a bylo to skvělý. Jo. Dávám ti za pravdu.
1: Většina těch lidí si právě nahrávala vždycky ten moment, kdy byl ten přechod mezi DJama a on právě měl nějakou tu moderovací část, tak to mě bavilo velice. A ještě další věc, kterou bych chtěl vyzvihnout, tak byl určitě set Back to Back Raskala s Nedem, který vlastně jakoby fakt lidi totálně rozhejbal a naladil na ten následující pokračování, který už se pak vlastně bylo v drum and bassu.
0: Já bych vám to uvedl, tak ono to začalo hrozně breakovat jednu chvíli a vy jste neměli možnost sedět u toho stolu, u toho svýho piva jen tak v klidu a najednou jste hýbali hlavou, najednou jste hýbali ramenama, uběhlo 10 minut a já jsem stál kurva před tím pódiem najednou. Takže fakt mě to nenechalo chladným a nádherně jim to brejčilo, jako oba dva.
1: Velký big up Raskal a Ned a na to, že spolu hráli poprvé takhle společně, tak musím říct, že se jim to totálně povedlo a myslím, že to nebyl jejich poslední společný set.
0: Krásně si sedli, to bylo, já nevím, jestli každý dával 3 písničky, pak následující 3 písničky. Bomba, přátelé, bomba. Takže určitě, pokud jste letos vynechali, tak následující rok je to vaše jasná volba, jo?
1: Blakví. Zhodnocení narozenin Rádia B, já jsem si tam vlastně tyhle narozky dal výjimečně hip-hopovej set a ne housovej. A docela mě to taky bavilo, musím říct.
0: Já se nehrál vůbec, protože hraju moc tvrdě a hardtek se nehodí.
1: No tak příště možná můžeš dát jako, že Vintage Sea Life, jako to měl Mára, který hrál Black Eintop. By si mohl tam udělat vintážek.
0: Přátelé, uvidíme, pro mě je to takový, řekněme, tabu trošku, že mám rád svůj klid tady ve studiu, jsem rád někde skrytej za nějakým mikrofonem, že mě není vidět a nejsem si úplně jistý, jak bych se byl schopný otevřít lidem, když vlastně na ně vidím, ale...
1: Tam dám plachtu a bys mohl zvládnout. Narušíš takovou trošku svoji tu, jak se tomu říká?
0: Osobní zónu.
1: Osobní zónu, no.
0: Postavím si tam paravan a za paravanem budu dělat Megaman show.
1: A za paravanem budeš dělat karavan. No a my si pojďme dát asi další hudbu a za chvilku už nějaký jiný téma, který vymyslíme během toho, co bude hrát ta skladba.
0: takže během skladby bude tréma a po skladbě nové téma. Tak jedeme dál?
1: Jedeme dál, teďko náš velký oblíbenec Prof s jeho novou skladbou Pain Salesman. Je společně s ním na featu Ren, takže jdeme na to.

0: quanto le mettete queste uova?
1: A fe, aiuto sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Tak jo, přátelé, jsme říkali, že jsme to vzali tentokrát trošku odzadu. Zašli jsme vlastně poslední událostí, která se u nás konala, což byly narozeniny Rádia B, ale si myslím, že bychom se měli trošku vrátit v čase a zazpomínat na to, co se vlastně událo za tu dobu, co jsme nevysílali.
3: Takže jsme takový bratři zpátečníci.
2: Bratři zpátečníci. A teď nás napadlo, že vlastně byla jedna velká událost, která zasáhla celý Česko, a to bylo mistrovství světa v ledním hokeji, který bylo vlastně v České republice, kterým je teda, a myslím si, že i tebe zasáhlo docela velice.
3: Já jsem si šel pěknou parafrázi, že jenom povodně a hokej dovedou semknout český národ, jo.
2: Smutný je, že obojí nás zasáhlo zrovna tenhle rok, no, ale teďko budeme pozitivnější a pojďme se soustředit na to mistrovství světa v tom hokeji.
3: No tak jak jsi to vlastně prožil, Lobo? Rovnou to nakousni.
2: Já jsem to prožil docela jako intenzivně, musím říct, že po dlouhý době jsem si zase takovouhle sportovní událost užil jako naplno. Musím říct, že jsem sledoval jako fakt každý okamžik toho mistrovství a po dlouhý době mě to zas bavilo. Ne kvůli tomu, že jsme vyhrávali, ale prostě ta atmosféra mě tentokrát fakt jako chytla.
3: Byli jste někde v hospodě s chábrama, nebo?
2: Hele, popravdě v hospodě jsem byl snad jednou na zápase, jinak jsme koukali různě u známých, v garáži, u tvýho bráchy třeba.
3: Pravda.
2: A tak, no, takže jako partou přátel rozhodně, ale na různých místech a ne vždycky v hospodě.
3: Já jsem pár těch zápasů viděl, co byly ve skupině, tak zase já jsem měl tu hospodskou část, takže jsem byl někde v Peppermanky tehdy a různě takhle, ale furt jsem to nebral tak vážně a co mě vlastně nejvíc oslovilo, byly ty zápasy semifinále a finále, kdy jsem byl v Koberovech ten víkend, což je vlastně vesnice u mý babičky a on to bez ní blbě, ale tam ty lidi jsou ještě víc přálejší než tady u nás v velkém městě, nebo probíhalo to tak, že jsme si vlastně zaujmuli, nebo nějak, řekněme, zamluvili hasičskou zbrojírnu, kde jsme společně koukali na velkým plátně, ale společně s těma svejma, vlastně s těma lidma z té vesnice, který to prožívají úplně jinak, nedovedu to popsat, ale my jsme se drželi kolem ramen, zpívali hymnu, my jsme dělali věci, co by si člověk řekl, že vlastně, ale to nikdy dělat nebudu, nějak hokej mě nikdy také neovlivní, jo. Ani prd, jo, hele, na rovinu. To my jsme tam byli jak největší parťáci, největší prostě sousedi. No a takže vlastně to semifinále, to bylo s tím Švédskem.
2: To bylo neskutečný,
3: tak, no. Tam vlastně byla první třetina, kterou jsem sledoval ještě u babičky, kdy vlastně nejdřív jsme dostali gól a pak jsme ho dali, pak to bylo 2-2 a šel jsem tehdy vlastně na náves, kde byl něco jako dětský den nebo nějaká hasičská akce. Vem to čet, muzika, všecko, ale k tomu tam v té klubovníčce promítali ten hokej na plátně, což znamená, že všichni ty rodiče, nebo vlastně všichni ty lidi, který by normálně byli na té dětské akci, nebo na tom pódiu, na tom plácku, na rinku, tak byli narvaný v té miniklubovníčce. Já jsem sám seděl s mým bratrancem na sudu od piva ve dvou, že jsme každý měli odlečenou jednu půlku zadku. A tam byly ty dva góly, kdy vždycky ujel ten náš hráč a dal ten blafák mezi nohy. Bože, my jsme řvali jak psi. Takže jo, to byla sobota, dostali jsme se do finále, nadšený, vej, takže už víme, že to zvládneme. A on mi říká, vlastně ten můj bratranec, doraž do té hasičárny, víš, doraž vlastně na to promítání toho finále. Říkám, když já ale nemůžu, víš, já budu vstávat ráno ve 4, abych mohl jít v 6 do práce, což znamená, že se nemůžu za A ten předchozí večer opít a za B nemůžu jít spát moc pozdě na to, abych druhý den vstal, protože ona pak ráno je právě plná a místo toho, abych jel hodinu, tak jedu přes proud 2 hodiny. Takže jsem to opravdu ubrousil na to, že jsem měl 2 piva točený a za každýho góla 1 panáka. A počkej, a když jsme vyhráli, tak jsem se zbalil a na té nějaká utek, protože tam to probíhalo takovým stylem, že když dal pasta toho prvního góla, tak týpek, tam to stálo ve 4 řadách za sebou, co jsme koukali, jako když si představíte ve škole. A po tom gólu on vytáhl přepravky s chlastem, kde bylo třeba 20-30 velkých lahví tvrdýho alkoholu a vytahoval to na ty přední lavice a na každýho ukázal prstem a on mu měl říct, co pije. Takže tam jsem si řekl Meruňkovici, dal jsem si jednu za první gól a druhou za výhru, vlastně za druhý gól v poslední minutě. No a před třetím panákem jsem utek, byl jsem doma okolo 11. hodiny, plásli jsme si s babičkou, šel jsem ležet, pro mě to byl strašný zážitek v tom, že vlastně jsem ty vesnický přátelé a vesnický sousedy viděl i v jiném světle, než jenom když sekají trávu před domem, nebo když jsou někde na hasičském bále namrdaný, no víte sami, jako fakt to na mě strašně zapůsobilo.
2: Mě ohledně těch panáků hrozně bavilo, když jsme byli právě u tvýho paráky v garáži a koukali jsme na ty zápasy, už, který byly i ve skupině a tak, a vždycky jsme si říkali teda, že když padne gól, který dáme my, tak si dáme panáka. A pak když bylo nějaká chvíle, kdy dlouho nepadl žádný gól, tak prostě se dával panák za to, že se vidí třeba nějaká známá osobnost v hledišti. Ano. Jo, takže tam,
3: když byl Jager na majku, nebo tak, Jager na kameře.
2: A nebo hele Vetchý,
3: přesně,
2: dáme panáka.
3: Já jsem to chtěl zrovna říct. Přátelé, tehdy byla kriminálka, kdy Báková stará retro a oni sledovali případy Majora Zemana a kdykoliv se řeklo slovo Honza, tak oni si dali panáka vodky v tom seriálu.
2: Jo.
3: A my jsme to vlastně parafrázovali na to, že o Vánoce, když dávají jakýkoliv film, tak kdykoliv člověk vidí Vetchýho v televizi, tak si dá panáka. A přesně to, na co narážíš ty, bylo, když byl v mistrovství, když byl Vetchej na kameře. A Jágr, samozřejmě, když byl Vetchej na kameře dva panáky, Jágr byl jeden panák.
2: No, když tam byl dokoliv v podstatě, no. Takže každopádně jako mistrovství světa jsme si, milí posluchači, užili, já myslím, že i vy. A teďko jsme tady taky brouzdali nad tím, že vlastně Radko Guda se stal kapitánem Anaheim Ducks.
3: Anaheim Ducks, ano.
2: A to si myslím, že taky určitě bylo dost začínění jeho výkonem vlastně na tom mistrovství světa, protože tam podal neskutečný výkon.
3: To je hrozný srdcař, přátelé. No a na to téma jsme si pouštěli Best of Radko Guda's Hits. To je jak když se rozjedeš autem proti stromu a nabouráš plný rychlosti. A tam vždycky stojí Radko a dobrý den, já jsem tvůj strom.
2: Nechceš ho potkat na ledě, no, to rozhodně ne. No takže, tak to bylo takový shrnutí mistrovství světa, no.
3: Já se teď těším, až začne NHL, já vždycky sleduju ty bostonský sestřihy, takže mě to teď od půlky října čeká, doufám, že i vás. A jestli se nepletu, tak bychom měli mít i to zahájení u nás v Praze teďkon.
2: Fakt, to ani nevím.
3: Mám takový pocit, že tu bude Boston hrát, ale nechci si úplně tahat nepotvrzené informace. Myslím si, že to u nás začíná, jo, ale nechte se překvapit, sám lístek nemám, takže vím prd.
2: No tak jo, to byla taková první sportovní vložka dnešní země koule. Myslím, že nás čeká ještě jedna. A teďko si pojďme dát zase nějakou skladbu. Tentokrát to bude Supa a věc z jejich novou skladbou Halo zo záhrobia. To je z jejich novýho alba a jsem zvědav, jestli poznáte ten sample, z kterého je použitá ta věc v tomhle tracku.
3: Já jenom mě napadla miniaturní vsuvka, že nejzábavnější zastávka tramvaje v Praze je zastávka Mezi hroby. Ne, no. Mezi hřbitovy, pardon, Mezi hřbitovy.
2: No a pak Mezi hroby už.
3: Tak pojďme na to, tohle je ze záhrobia.

0: No a my frčíme dál krásně po písničce a máme tady takový krásný téma, který jsme s váma chtěli probrat, což byla chata tady na Oharce. Má měsíc a půl dozadu jsme tam byli.
1: No, možná i dva.
0: Tak dva měsíce dozadu jsme tam byli s celou necelou partou a užili jsme si tam, já jsem tam byl 6 dní v kuse, Lobo přijel na 3.
1: Den po tobě, no.
0: Na 4 tam byl.
1: 4 určitě, no, 4 určitě. Taková naše tradiční, každoroční chata, kterou máme velice v oblibě.
0: Je to tady kousek od Roudnice na Ohři a vlastně spočívá to v tom, že se vždycky jednou za rok sejdem, nějak tak si opečeme maso, nějak tak pokecáme a...
1: Hrozně se tam ožerem.
0: To není pravda. My tam jako ruku na srdce, jo, tam se nikdo neožírá, tam nikdo vlastně nedělá žádný drahoty a nedělá žádný nevkusnosti. Já vlastně jsem vždycky byl, no, do 7 hodin večer jsem spál, jedl jsem jenom saláty a jogurty, jako... ne, jako, je to taková divočina trošku, ne, že ne, ale třeba bych rád vypíchnul...
1: To mě zajímá, co řekneš.
0: Ne, celý ten týden jsem spal v kupací síti před domem, i když bylo deštivo, i když vlastně třeba byli komáři a takový, tak jsem vlastně nechtěl spát s těma opilcema v tom jednom pokoji, kde vlastně v tom pokoji spí 4 lidi a všichni chrápou, já bych byl ten pátej. Takže jsem spal krásně na čerstvém vzduchu venku, i když tam občas byl nějaký souboj s komárama, nějaký souboj s deštěm, ale spal jsem podle jehličňa na má. Takže tohle jsem chtěl vypíchnout, Lobo.
1: Jo, spát s těma opilcema, to by bylo pod tvojí úroveň, viď?
0: No, já se k tomu nechci vůbec snižovat, jo. Jak říkám, jako měl jsem spoustu proteinových jogurtů a saláty a takový ty věci, to...
1: No akorát si tam nechal všechny.
0: No, sojový klíčky jsem si přivez, přesně všecko.
1: No jako musím říct, že to, tentokrát se to velice vydařilo a musím říct teda jako s tím, že říká, že se tam moc nepilo. Za mě se tam vypilo asi nejvíc piva za tu dobu, co tam jezdím.
0: To je pravda.
1: No.
0: My jsme počítali, že malej sud nám zbyde do Foroty a vypili jsme všechno ještě, než přijeli ostatní. Jsme jeli vlastně pro další záložní sud záložního sudu.
1: A tady se stejně jak vypil a pak ještě se pili nějaký plno. To bylo to hrozný. Jako podle mě ani, no, to, bylo to litrů piva teda hrozný množství.
0: Byla taková prasečina, ale zároveň jsme tam, já nevím, opravili grill, udělali jsme si novej.
1: No, opravili jsme loď, viď?
0: Opravili jsme pramici, přesně tak, na který jsme si výjížděli. Houpali jsme se v síti a bylo to taková letní, lomeno čerstvý jarní pohodinda, kdy vlastně nemáte co na práci a jenom si užíváte takového letního pohodinství.
1: Opravenou loď bych teda určitě vyzdvihnul. Já se teda přiznám, že jsem nebyl součástí toho týmu, který tu loď opravil. Protože,
0: já jsem byl v týmu.
1: Protože, já to můžu potvrdit, že loď se opravila akorát ve chvíli, kdy jsme vlastně tam dorazili ještě s kamarádem Ondřejem, ale chtěl bych podotknout, že pak, když se vyjelo na vodu, tak cvrnda, jako když se zapojil do pádlování, že nás jako někam vyveze, tak to úplně nedopadlo, protože jsme byli tak nějak na místě a točili jsme se stále v kruzích.
0: No, v kruzích v obilí, přesně tak.
1: Takže jsme dělali takový kruhy ve vodě.
0: Zároveň jsme neměli kam jet, takže cesta je cíl, samozřejmě. Jo.
1: Cesta je cíl, a zároveň teda musím říct, že když jsem nastupoval do té lodě, tak ten můj nástup se taky úplně nevydařil.
0: To vlastně vypadne na začátku, pravda.
1: Už jste mi chtěli ujet, už jste byli 2 metry ode mě a jsem chtěl prostě jet s váma, víš jak.
0: Se omlouvám, ale to byla fakt vtipná příhoda. Tam Lobo spadl do vody úplně omylem, jen tak mezi řečí, jo. A to bylo vlastně, na to bych úplně zapomněl, to byl docela takový střípek z toho víkendu nebo z toho týdnu. Jo, to cením, no. Pak si ještě vybavuju Brindise, našeho kamoša, který proti proudu vyjel ráno na loďce a pak vlastně půl hodiny nic a najednou jede loďka a on usnul cestou zpátky a nechal se táhnout po proudu a projel kolem naší chaty někam zase úplně dostracena. To bylo hrozně vtipný.

0: A pak mám jednu historku, která se bohužel váže s lodí, ale nemůžu ji tady vám říct, takže to pak řeknu Lobovi, až si dáme písničku, protože je takový trošku pikantnější téma.
1: No a pamatuju si taky, že jsme tam dělali spoustu soutěží z vrhání seker. Tak seker tam bylo na začátku asi 7. Na konci tý kateri jsme odjížděli, tak nebyla funkční už ani jedna.
0: Ne, já musím podotknout,
1: jedna
0: že
1: jedna byla, no,
0: moje
1: dobře.
0: Se nezlomila, ale
1: to
0: zároveň
1: neházelo.
0: Ne, ta byla kvalitní, to byla z amerického ořechu, jestli se nepletu, ale o co jde, my jsme zlomili, vole, 5 seker a jednu motiku.
1: Jo, motika taky vlastně, no.
0: Jsme zlomili za víkend 5 topurek od sekery a jednu motiku. A to, což je jako rekord, ale zas na naší omluvu, my jsme se tam prostě opili a házeli jsme sekerou do pařezu, jo, tak...
1: Taková běžná činnost prostě, no, na chatě, když
0: já jste. Jsem se naučil vrhat šroubovákem, naučil jsem se vrhat čavly každý večer.
1: Škoda, že jsi naučil konečně šroubovat šroubovákem,
0: Ne, to nešlo, tam nebylo co zašroubovat. Ale tu svůj sekeru, kterou jsem dostal... Konkrétně od firmy Hulstafors ze Švédska.
1: Nedělej reklamu.
0: Kovanou, dostal jsem ji generovská, musím dát, tak já se není pyšnej. Tak ta jediná z celý naší party seker se nezlomila. A dalo se s ní vlastně nejenom sekat, ale i házet jako fréřinky do stromů nebo pařezů.
1: No a pak se k ní krajelo i maso na guláš.
0: Jo, to se dělalo všechno, ta byla jediná, která vlastně fungovala. Ale jako jestli parta debilů zlomí 5 seker, ty vole, jednu motiku. Fakt to bylo vtipný, jo. To, už když jsem viděl, jak jsme nesli druhý zlomený topurko, tak jsem umíral smíchy. No a teď oni přišli ještě 3 navíc, jo. To si nedovedete představit ten paradox toho víkendu.
1: No, tady ta chata prostě opět legendární a nejlepší je vždycky, když odjíždíme z téhle chaty a loučíme se, tak loučení spočívá v tom, že se na sebe vždycky podíváme a řekneme si, tak... Vás chci vidět zase až za rok.
0: Tak jo, zpátky k muzice, přátelé, Zeměkoule frčí dál.
1: Jdeme na to, dáme si nějakou další hudbičku, teďko tam máme Ely Wen a Downtown a hnedka potom nás čeká Gleb, takže pojďme si pustit tyhle ty pecičky.

0: Stále posloucháte Země kouly na Rádiu Bčko, Lobo a Cvrko Brko. No a já myslím, že bychom si mohli taky zrekapitulovat nějaký naše výlety, které jsme uskutečnili za dobu, co jsme se neslyšeli. Cvrno, ty z toho měl docela dost, tak si bys mohl začít.
1: Díky, že se ptáš, já to mám zrovna připravený.
0: To je divný.
1: Přátelé, my jsme o tom hovořili, než začal ten vstup, takže vlastně proto to z toho vyplývá. Já jsem zažil jednu z nejlepších dovolených ve svém životě, což bylo týden na Plachetnici s chábrama. Bylo nás tam 6 a pluli jsme po chorvatských jadranských vlnách, kde vlastně každý den, vy si to můžete představit jako dovčů, kde vlastně člověk stane a každý den má hnedka nějakou možnost něco dělat, od koupačky, od potápěčky, od grilování, od dobrýho jídla, od nějaký prozkoumávání jeskyň, prozkoumávání zátok, dojít si na zmrzlinu a tak dále a tak dále. Až vlastně celý ten týden byl naplněný takovýhlema, řekněme, fajn vězma a já to hrozně cením. No a kdybych měl pak vypíchnout to vlastně plachtění, nevím, Lobo, jestli jsi někdy byl na Plachetnici, ale...
0: Nebyl, čověče. A zajímá mě hlavně, jako jak jste to tam měli, vy jste tam jeli autem, nebo jste tam letěli a pak jste si tam půjčili nějakou tu Plachetnici, nebo jak to jako probíhalo?
1: Jeli jsme dvě party autama.
0: Jasný.
1: My jsme se dostali do Zadaru, do přístavu, kde jsme měli vlastně kapitána, který měl kapitánský zkoušky na Plachetnici a půjčil si loď na zdraví. Takže my jsme na téhle Plachetnici měli teďkon týden za A ubytování a i za B jako dopravní prostředek a zároveň i vlastně způsob zábavy, nebo jim jak to popsat, ale já jsem tam byl jak malý kluk na motokárách, jo. Představte si, že jako plachtit znamená, že jeden kluk je u kormidla, točí prudce doleva, druhý kluk povoluje lano od plachty, druhý dva kluci tahají tu plachtu zase za to druhý lano, aby ji natáhli, aby se štorcově napla a pak vy jedete křížmo, kolmo proti větru s větrem a je to klukovina, je to hrozná taková jako zábava takového toho typu Ježíš, to jsem vždycky chtěl zkusit. Víš?
0: A to vás učil ten kamarád, který měl ty jako námořnické zkoušky, nebo jak to říct, a nebo jste taky měli nějaké jako zkušenosti s předtím, jak natahovat ty plachty a takhle mě zajímá, jako, že to asi...
1: A vůbec nikdo neměl zkušenost a první ta vlastně to školení probíhalo takový, ukážu vám, co je nejvíc potřeba, jak se přiváže loď, nebo kdo hází lano, kdo chytá lano, jak se přivazuje loď a podobně, takže takový ty nejvíc, řekněme, basic věci, tak to jsme se naučili první den, ale úplně na rovinu jsme i první den zkoušeli plachtit, a nebyli jsme v kondici na plachtění a na přijímání rozkazů a na nějakým fungování jako parta, ale potom, když jsme druhý, třetí den se k tomu vrátili, tak vlastně byl dobrý vítr, třeba 6-7 uzlů a znova jsme si procvičili to, co ona první den říkala, my zapomněli, znova jsme se rozřadili do dvou part, kdo pouští lano, kdo tahá lano, kdo napíná plachtu, kdo točí kormidlem a všichni jsme si po každém tomhle tom, nebo my jsme tomu říkali réčko, což je vlastně prudký pohyb doprava nebo doleva s větrem, takže vy stočíte kormidlo vší silou doleva, řeknu. Mm-hmm. Plachta, která byla natažená doprava, se pouští, natahuje se to na druhé straně lodi, aby táhla na druhou stranu a upne se a jede se rovně a vystáhnete to kormidlo. A my po každý, co jsme udělali tohle réčko, jsme si plácli, byli jsme jako parťáci, byli jsme posádka opravdu na svém místě, plácli jsme si, kuřáci si zapálili cigaretu, nekuřáci si dali pivo, řekněme cokoliv a čekali jsme, až zase za 5 minut přijde nové réčko, až budeme znova blízko pobřeží a zase zakřičelo se réčko, kormidlo doleva, plachty se stáhly, tady se natáhly, kormidlo doprava narovná, srovnal jsi si to s těma plachtama, s tím vlastně s tím větroměrem, řeknu. No a znova se si plácli a tohle se dělo celý odpoledne, to byla taková bomba.
0: Kolik jste upluli jako třeba za ten den?
1: Na kilometry, to se mi těžko odhaduje, nebo já mám jakoby, já mám...
0: Nebo časově, jako jak dlouho jste pluli, jako než jste někam dopluli zas na další spot.
1: No tak kdybych to měl přiznat jakoby k tomu motoru, takže dostat se od někud někam bylo třeba 2 hodinky, že jsme se vždycky chtěli někam dostat. Jasně. A kdybyste tuhle cestu chtěli strávit plachtěním, což znamená malý zpomalení, ale zároveň větší zábava, tak se to třeba o třetinu stáhne. Takže tam, kam byste 2 hodiny jeli, tak se jeli 3 hodiny namísto toho. A my jsme úplně na rovinu plachtili 2x, jo. Jako nebylo to úplně plachetnicová dovolená, ale ty 2 odpoledne nebo ty 2 chvilky, já jsem se cítil jako harant na motokárách. To si nedovedete představit, jak strašně klukovsky já jsem se tam vyčpíval. No, takže tak nějak, no. Ale časově pomalejší na rovinu, ale zážitkově úplně nejlepší. A teď si ještě představte západ slunce v nějaký chorvatský zátoce. Jeden kámoš tam krájel zeleninu a krájel věci na večeři. Zapadalo slunce, 4 kluci na kormidle na lanech. No a ten kapitán tam seděl a to byl, já ho hrozně respektuju, já ho mám strašně rád za to, jak nám to nabídnul. Tak tam seděl a jenom jakoby dohlížel na nás, víš. On nechal nás si hrát na vlastní pískovištíčku.
0: Ale zní to hrozně skvěle, mě mrzí, že jsem vlastně nemohl jet s váma, že jako nabídku jsem dostal, ale vzhledem k tomu mýmu zdravotnímu stavu jsem si řekl, že ještě to nebude úplně ideální, příští rok asi už bych to mohl zvládnout. Tentokrát jsem se ještě trochu bál, ale podle toho, co vyprávíš, tak jako mám se asi na co těšit, no.
1: Na rovinu jsem nikdy nezažil takhle skvělou dovolenou, abych ráno vstál a těšil se na to, co jdu hned udělat, víš, jako ty nestáváš s tím jako na chatě, a nějaký ráno, co budu teď dělat, co budu jíst. Ty stáváš s tím, že jdeš udělat něco, co chceš udělat, víš, minimálně se vykoupat v moři. A to se strašně těžko popisuje. Co bych tě navnadil, tak následující rok by měla být cesta do Thajska. Mm-hmm. Že bychom vlastně měli letadlem odletět do Thajska, v Thajsku si půjčit loď a objíždět thajský ostrovy.
0: No tak ty prdě.
1: Bude to sice horší v tom, že si tam třeba nemůžeme teď přivízt 72 piv a musíme si koupit thajský hnusný pivo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ale to, že třeba ty ceny a podobné věci tam budou třetinový a že si budeme moct koupit i různý jiný mořský plody, než jsme měli třeba v Chorvatsku. Takže Lobo, strašně bych tě rád pozval na příští rok. A bude to thajská verze plachetnice letošního z Chorvatska.
0: Oh man, to zní hodně skvěle. Takže tohle byla cesta Cvrndy po chorvatských mořích. Já myslím, že to znělo úplně skvěle a muselo to navnadit i vás. Jako, jestli máte nějakou možnost vyrazit s někým na plachetnici, tak určitě neváhejte, protože tenhle zážitek podle vyprávění Cvrkoslávka zněl opravdu bombově. A teď už bych se přesunul zase k hudbě.
1: Ano.
0: Dáme si teď novou věc, kterou vydali Orion a Čistychov, album Mamuti a skladba s názvem Město neusíná, kde je na featu taky Eurodel. No a pak si povíme taky něco o mých výletech, které nebyly zas tak exkluzivní, ale já jsem si je užil taky.
1: Tak pojďme na to, zpátky k muzice.

0: No a my krásně frčíme dál na vlnách zeměkoule, dohrála krásná muzika. A my jsme v minulém vstupu nastínili, že vlastně cestování nemusí být jenom za destinací, ale že třeba cestování může být i za koncertem. A těhle z těch historek má Lobo podle mě nazbíráno docela dost od té doby, co jsme se neslyšeli.
1: No, docela dost asi nevím, ale každopádně nějaký jsem nazbíral. Jedna z těch, kterou bych chtěl zmínit, je určitě moje cesta na Mystic Skate Cup 2024, což byl vlastně 19. ročník týhletý skvělý skateový akce na... No to je jedno, každopádně...
0: Na Štvanici.
1: Na Štvanici, děkuju ti. No a tam vystoupili američtí The Beatnuts, který jsem viděl naposledy před 18 lety v Karlových Lázních, kde to byl úplně neskutečný koncert, z kterého mám spoustu zážitků. A tam to tenkrát stalo 50 korun, byl jsem tam téměř ve stejných sestavě jako tentokrát, akorát tam chyběl Ondřej, byl jsem tam s Dingim. No, teďko jsme zaplatili o něco víc, to bylo něco okolo 5 kila, ale musím říct, že tahle ta bandička nesklamala a i po těch 18 letech je stále ve formě. Zandali neskutečně a užil jsem si to skvěle prostě, no. Musím říct, že takovýhle legendy, pokud můžete slyšet a máte rádi hip-hop, tak určitě neváhejte a vyražte na ně, protože už nebude asi moc možností, protože to jsou borci, kterým už táhne na 60 let, nebo minimálně přes 50 jim všim je a není úplně jistý, jestli někde ještě dorazí vůbec do České republiky a já vám doporučuji kdykoliv na ně prostě vyrazit.
0: Otázka je i, jak dlouho vlastně budou koncertovat, nebo
1: právě.
0: Kdy vlastně přijde ten konec nějaký koncertní šňůry. Já musím ještě vypíchnout Loba, který si vlastně na každé z těchto koncertů veze zakoupené LPčko, který si nechává podepsat. Sám jsem byl vlastně svědkem jiného koncertu, kdy jsme se společně na Springfestu setkali s Ragidmanem, nebo ne, že bych já konkrétně se s ním setkal, ale Lobo LPčko měl připravený a společně s Lobem jsme byli na Ragidmanově koncertě a došlo k podepsání, takže i na ostatních koncertech musím dát props Lobovi za to, že si tam tahá ty LPčka a že má tu trpělivost s tím si je nechat podepsat.
1: Jo, i tentokrát to dopadlo, teda musím říct, že i na těch Beatnuts. No a podařilo se mi nechat podepsat to LPčko, který jsem měl připravený. Tentokrát to nebylo tak jednoduchý jako na běžných koncertech, protože jsem tam musel předat svoje LPčko týpkovi, který byl z produkce toho koncertu, ale nakonec to dopadlo. Setkal jsem se tam ještě ke všemu s jedním týpkem, který byl z Moravy, s kterým jsem se spřátelil a ten si tam nechával taky právě podepsat svý dvě LPčka. No a obou dvou se nám podařilo ulovit podpisy od těch dvou zabijáků, jako je Psycholess a teď si nemůžu vybavit to druhý jméno.
0: Já tohle hrozně cením, Lobo, mně se strašně líbí, že vlastně s těma LPčkama jezdíš na ty koncerty. A to, co nejvíc cením, je, že ho musíš opatrovat, celý ten koncert se nesmíš vytrhnout z řetězu na to, aby si ho přelomil, nebo řekněme nechal v šatně a nechal si ho omylem poškodit a blablabla, že vlastně tvůj cíl toho koncertu není jenom jít si užít koncert, ale úspěšně uchovat a nechat podepsat to LP, které pak úspěšně musím ještě donést domů, víš,
1: jako... Jo.
0: To není jako, když si neseš Tatranku v kapse, to je LPčko je velký jak pult obrazovky od telky.
1: Ale kolikrát to bývá náročný, ale vzhledem k tomu, že už mám nějaký zkušenosti, tak si na to LPčko zkrátka dávám pozor a už je takový automatismus, no.
0: Takže my to potom vyhledáváme ve studiu od Loba ty podepsaný CDčka, vždycky nám to tady ukazuje a strašně to cením, takže ono člověk nemusí letět jenom za zážitkem nebo za výletem, za destinací, ale může vlastně letět i za nějakou, řekněme, prosbou o podpis nebo za nějakou možností získat něco lepšího.
1: Tentokrát to dokonce bylo ještě tak, že jsem si dokonce zakoupil plně první vydání toho LPčka, který byl americký press, který jsem koupil, bych chtěl zmínit na stránkách gramstore.cz, kde právě Borec prodává první vydání veškerých různých desek a všem vám doporučuji, těm, kteří sbírají gramofonové desky, tak navštívit tuhle stránku gramostore.cz, protože tam nakoupíte plně to nejlepší, v nejlepší kvalitě a hlavně v prvním vydání, no. Mm-hmm. No a ještě další, co se mi podařilo ulovit, tak byl nedávno na koncertě Souls of Mischief, to bylo v Lucerna Music Baru, tam jsem taky ulovil podpisy všech 4 členů A ten koncert, musím říct, že byl taky geniální. Jako banda, který je taky vlastně všem přes 50 let a už by si člověk řekl, že už můžou být trošku za Zenitem, tak byli v neskutečné formě. Jediný, co trošku habrovalo, tak byl zvukař, který byl mladý a trošku to podcenil, nevím, co se tam stalo, ale tak už to bejvá. No, zvukař u piva není úplně ceněný. Nakonec to dopadlo celá dobře, protože v průběhu koncertu to doladil a koncert proběh v pořádku, no, až na můj konec, který bych úplně nechtěl zmiňovat, jak dopadnul, ale každopádně deska podepsaná, to je důležitý a mám ji tady ve studiu. Je tady společně s ostatníma LPčkama.
0: To zní hrozně skvěle, já to strašně cením, takovouhle jako fanouškovskou základnu nebo nějakou, řekněme, důvěru v ty interprety. A strašně se mi to líbí, ne, že bych sám měl jakoby tendenci si teď nikam podepsat desku, ale zároveň jsem třeba Lobovi dával Mikimovu desku a moc dobře vím, že se s ním někdy uvidí a nechá si ji podepsat, takže mám i takový ten miniaturní vklad do tohohle z toho tématu.
1: Prosto pro. No, teď další koncert, na který se chystám, tak je Josa z Wu-Tang Clan v Lucerna Music Baru, to je v listopadu, takže doufám, že se podaří, protože jako kořistit podpis někoho z Wu-Tang není úplně jednoduchý, minimálně pro mě, nejsem nějaký promoter nebo organizátor akcí, pro ty to je asi o dost snažší, ale jestli se tohle podaří, tak to bude velice skvělý úlovek pro mě.
0: Já věřím, že by to mohlo fungovat ve stejném tématu. Jak to říct, dohraje se koncert, někde se šikovně nabídneš, šikovně postavíš a držím pěsti, držím palce samozřejmě.
1: Díky, díky, no. A teďko myslím, že bychom se asi měli vrhnout na nějakou hudbu, ani nevím, o čem se budeme bavit v dalším vstupu, to asi promyslíme během té skladby.
0: Ano.
1: Ano, a teďko bychom si mohli dát nový Monkey Business. Ty vydali nový album, Když můzy mlčí, a je to jejich první album, kde zpívají kompletně v českém jazyce, což je jako unikát u Monkey Business. A musím říct, že tohle album je fakt skvělý, je na něm 10 skladeb, my si pouštíme track s názvem Homo Sovietkus.
0: Oh yes, česky, och ano.
1: Hezky česky.

0: No tak jo, milí posluchači, dnešní země kule nám pomalu plyne a za chvilku budeme na konci dnešního dílu a my bychom měli určitě zmínit taky to, že se chystáme na naší velkou cestu a to je cesta na Sicílii.
1: Vy jste od nás vlastně zvyklí, že vždycky děláme takový naše imaginární rádiové cesty, který s náma procestováváte.
0: Počkej, jak teda, to myslíš imaginární?
1: Pardon, já jsem myslel imaginární pro vás, pro nás samozřejmě reálný, my jsme byli samozřejmě i ve vesmíru a všade, ale tentokrát nás vlastně příští týden čeká společná cesta, mě i Loba, a jak už on to nastínil, na Sicílii.
0: Je to cesta na Sicílii, kam se chystáme. Cestu máme naplánovanou zhruba 2-3 měsíce, jedou tam s náma ještě dva další kamarádi, což je Klímič a Robert, s kterýma jsme byli i minulý rok, jak si pamatujete, určitě na cestě Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko. No a tentokrát vyrazíme trošku za teplem, když ono už tam nebude taky takovýho tepla, ale vyrážíme zkrátka k moři.
1: Já jsem koukal, teďkon bylo vlastně včera, což bylo, nevím, 9 dní do odletu, tak včera bylo 27 stupňů během dne, takže si myslím, že krásně vychytáme takovou tu variantu té koupačky, ale zároveň si budeme moct i někde pocestovat a potrejda po městě, že to nebude taková zase taková ta hot shit.
0: Hot shit cesta, no já jsem koukal, ale dokonce za dva dny tam má být 31 stupňů, takže ona jako ta teplota by měla být v pohodě, ale myslím si, že třeba k ránu a večer ty teploty nebudou úplně zas tak jako hodobožový, že to tam bude klesat, ale přes ten den si to užijeme úplně na pohodičku, že to bude...
1: No uvidíme, ale koupili jsme si baráček přímo na pláži, my vlastně můžeme...
0: My jsme si koupili rovnou baráček.
1: Přeběhnout silnici a být vlastně na pláži, což je strašně skvělá věc navíc, kterou normální lidi nemají v hotelích. A zároveň vlastně řešíme takovou tu cestovatelskou linku po vlastní ose, že si každý z nás může najít něco na Sicílii, co ho zajímá, a vzhledem k tomu, že budeme mít půjčený auto a budeme tam parta vlastně 4 magorů, jako jsme my dva, tak se můžeme sebrat a odjet kdykoliv a kamkoliv, což strašně cením.
0: Přesně tak, no my tam přiletíme a pak se uvidíme zase, až budeme odlítat.
1: No, já když jsem byl s Lobem minulý rok ve Švýcarsku, pardon, tak jsem ho tam vůbec nepotkal.
0: Ani já tebe, no. Až vlastně v Roudnici, když jsme tě vykládali u tvýho baráku.
1: No, to je klasická naše dovolená, no. My jsme si tak nějak zaslíbili, zapříčinili, že bychom z toho mohli udělat nějaký speciální díl Zeměkoule a vzhledem k tomu, že máme vlastně společný cestopis, tak by asi stálo za to udělat cestopis i o tom, kam vlastně reálně jedeme.
0: Ale přátelé, jako dopředu vás chci upozornit, moc s tím nepočítejte.
1: To není pravda, opravdu to bude. Minimálně v roce 2025, uprostřed léta, si myslím, že to nějak tak zvládneme, no, udělat takovouhle tu akcíčku.
0: Já si taky myslím, že bychom to zvládnout mohli, ale úplně jistý si tím nejsem, hele.
1: Takže neslibujem, ale možná slipujem. Máme velký slipy.
0: Máme velký slipy, no a co vlastně co nás čeká tady na té cestě? Co máme v plánu tam podniknout?
1: No, co se týče mě, tak určitě gastrotour, nějaký pici, nějaký těstoviny, špagety, nějaký mořský plody, sýry, víno, všechno tohle z toho gastrokoutku potřebuju ochutnat, pečivo, vemte si ráno tu pekárnu italskou.
0: Já se těším na zmrzlinu, kámo.
1: Zmrzlina, přesně. Takže už jenom z gastrokoutků nás toho čeká hrozně moc. Co se týče věcí na cestování, tak já jsem teď do Siciliana od Mária Puca, takže mám nějaký městečka, mám nějaký místečka.
0: Takže kam... Palermo, ne? Asi.
1: Spíš Corleone.
0: Corleone,
1: Don Corleone se z Kmotra jmenoval právě podle městečka Corleone, kde byla největší, řekněme, kriminalita v té době. Ale chtěl bych se podívat třeba i do Montelepre, chtěl bych se podívat na kopce Kamerata a jak člověk to z té knížky zná, tak by třeba se tam rád mrknul. A když si to spojíte s takovým tím dovolenkováním, s takovým tím plážováním a cestováním a barováním...
0: Tak je úplně ideální jít někam, kde to je spojený s tou největší kriminalitou.
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Ber to tak, jako že ta naše dovolená bude Havaj. Okay. I že tam máme každý den něco na plánu, ať to je památka, nebo je to nějaká restaurace, ať to je zátoka, nebo je to nějaká jeskyně, nebo nějaký vojenský komplex, kam se chceme mrknout, tak každý den budeme mít něco naplánovaného. Auto půjčený ve čtyřech, takže nás to vlastně nebude stát skoro nic. Přeci jenom čtvrtina nějakého pronájmu auta je prd. No a dohromady tam budeme čtyři kámoši jako v loni. No a budeme si dovolenkovat, no.
0: Budeme si hovit. Já doufám, že tam nebude zrovna v aktivní fázi Etna, která jako nedávno byla docela aktivní, ale zároveň je to místo, kam bych se chtěl docela dost podívat, ale moji kolegové tam úplně nechtějí vyrazit, no. Takže
1: shodou okolností Etna byla někdy 3-4 týdny dozadu aktivní a pokud si chtěl odletět ze Sicílie, tak si nemohl, musel si čekat kvůli tomu mraku, letělo třeba jedno letadlo denně. A co se týče toho výstupu nahoru, tak tam je malý problém v tom, že ty si to musíš domluvit dopředu, aby si dostal místo do lanovky, což my bychom teď mohli, ale zároveň je to i turisticky takový náročný, není to pro takovou partu blbců, jak jsme my, jakože přijdeš v pantoflích někam se podívat.
0: Takže zavoláme nějaký šerpy, ne?
1: No.
0: Co tam vynesou?
1: Já jsem teďko měl šerpu Miss 2024, mám jí přes prsa, ale nemyslím si, že by mě někam donesla.
0: Na to nemám co říct.
1: Pardon, to byl takový trapnovtípek, jsem si uvědomil. Takový.
0: Ale vem si sebou.
1: No, no, to víš, že si svoji šerpu vemu, ano. No, no, no. Hele, vemte to tak, že tam pojedeme na výlet do Itálie.
0: A pokusíme se udělat z tohohle našeho výletu nějaký rozhovor, nějaký střípky událostí, které by vás mohly třeba zajímat a mohly by vás pobavit.
1: Úplně ideální situace by byla opravdu vzít mikrofon sebou, stejně jako jsem byl tehdy v Dánsku a měl jsem pro vás dánský vstupy, tak si udělat italský vstupy, ale ruku na srdce, na tohle nadovolený člověk nemá ani smítko času.
0: To ne, no, když tam chlastá 7 dní v kuse.
1: Což není náš případ, jo, my jsme tam jakoby asociálové a asketové, celý ten jakoby pobyt, nikdo nepije, nikdo se s nikým nedruží, samozřejmě nechci nás brát jakoby na lehkou váhu, jo, ale prostě není čas tam nahrávat takovýhle blbůstky.
0: Přesně tak, my jsme těžká váha, a ale i tak se pokusíme vám tam něco nahrát, no a to je
1: pak
0: asi takový...
1: Schrneme v speciálním dílu Zeměkoule, který bude nazvaný Sicílie.
0: Speciál, a kam bychom chtěli pozvat i naše dva kamarády, který budou cestovat s náma právě na tu Sicílii, což je Robert a Klímič. Doufám, že přijmou naše pozvání. No a to je asi tak všechno k naší nastávající cestě na Sicílii.
1: To jsou naši gastro boys.
0: To jsou, no, díky nim přežíváme na té cestě, jinak bychom tam umřeli hlady.
1: No a my se teď můžeme vrhnout na další skladbu, která je v playlistu, a zároveň vyplnit čas, který nám zbývá do konce dnešní Zeměkoule.
0: Tak už to budeme trošku přiostřovat, takže se připravte a připoutejte se, protože teďko už pořádně nabrousíme.
1: Já musím zmínit, že tam mám v playlistu písničku od MCho Kociho a Lobo ji nechce pustit, jo, takže to teďko natvrdo říkám, MC Koci na majku, to dneska uslyšíte, jo.
0: Připravte si čabajku.
1: MC Koci jede až do noci, což je vlastně Michal Kocián ze skupiny Lunatic, nevím, jestli sledujete teď jeho kariéru, ale je to hrozně hrozný, je to opravdu strašný, ale máme to tam připravený, že bychom to třeba někdy mohli zahrát, jo.
0: Připravený to tam je, ale teď koho neuslyšíte, teďko totiž uslyšíte Jason Status společně s nima Irach a Drake Gunfinger. Jdeme na to. Zeměkoule na Bčku a za chvilku finišujeme.

0: No ale je mi to smutný, ale i ta naše dvouhodinovka, i když po dlouhý době, tak stejně končí, jo, stejně jsme si tady proflákli a jsme u konce.
1: Dneska to uteklo zase jako vodka, no.
0: Uteklo to jako vodka a my vlastně děkujeme za to, že s náma jste i po té delší odmlce. Můžeme vám slíbit, že teďkon určitě budeme pilně makat, víte, na nový
1: díl. Jo. Jako budeme, určitě to vám můžeme slíbit, ale nemůžeme vám slíbit, že budeme vysílat pravidelně. No.
0: Takže se slyšíme zase v květnu roku 2025 u nového vydání pořadu Země koule. Ne, dělám si srnu, ale my se budeme snažit
1: přesnu.
0: Tu italskou, přesně, a pak třeba minimálně nějaký únorový díl bude.
1: Přesnu.
0: Tu italskou, přesně, a pak třeba minimálně nějaký únorový díl bude. Ale zároveň, hele, tenhle

0: vysílání.
1: Co by bylo velice pikantní, na to se těším, no.
0: Takže vidíte sami, hele, plány máme, ale...
1: A nebo třeba MC Koci.
0: Ty vole, mít MC Koci, ho, a to je za osmičku, ne, minimálně.
1: To bude možná za víci, no.
0: Ale kocorci, tak ještě jednou díky za to, že jste tu s náma, my jsme tu pro vás, tohle byl DJ Lobo a Cvrkoslav Zelený. No a země koule, a.k.a. číslo nevím kolik.
1: Číslo XXX a my vám děkujeme za poslech, jste naši miláčci a slyšíme se zase příště.
0: My jsme vaše Radio Bčko. A loučíme se s váma skladbou od MC Kociho.
1: Ale ještě předtím to bude DJ STVS a jeho skladba Smažák.
0: A.k.a. feat Jirka Babica.
1: Jirka Babica.
0: Tak jo, díky a čau, Cvrko Brko se loučí a Lobo taky.
1: Mějte se krásně, pojď se Jirko.
2: Je to dobrý taky třeba, když přijdou nějaký kamarádi, představte si. Potom čára byla, že jo, samozřejmě.
3: Já teda určitě ochutnám, protože za prvé musím a za druhý chci. Potom na pivo, no a potom jsme běhali za holkama. Blbě, když ti zavolá a řekne, že nemůže, že jo.
4: Nevadí, to se ženou.
3: Jak jsem ho tam šoupnul, tak ho vytahuji. Vůbec jsme se na to nekoukali. Je to pravda? Nic jsme nedělali. Tak je to dřina.
4: To není dřina, je to zábava.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí

0: Paráda.
1: You're a nice grandson.
2: Já vím, že jsi jeho
1: sonec. Happy birthday, Jose. Měli jsme si many, many.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech a jdem na to.

0: Trela.
1: On Radio B.

Po Bakim se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bumfunk MCs. V relaxu a na Bčku.

Teď jedna vyslovená stařešina, stojí za ní Eda Vyrážka a Kukátko, a.k.a. Edrašen Optical.

relax,

Dohrávající noisy bude střídat high contrast v relaxu a na Bčku.

Rela.

Rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších od ShyFXe. Roll the dice v relaxu a na Bčku.

Dostáváme se k mému velkému oblíbencovi a tím je Kalibr. Tohle je Badger in Force.

Relax,

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

0: 1.
1: Kit.
0: Hey, yes, Michael.
1: Shut up.

Relax číslo 124 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute.

Ahoj, ahoj, milí posluchači. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na náš pořad Malý pátek. Zdravím všechny nové i stávající posluchače, ať už jste kdekoliv, v práci, v autě, na zahrádkách, bavíte se a posloucháte Rádio B. A dnešní pořad, ve kterém v následující hodince uslyšíme skladby od tuzemských a zahraničních producentů světové scény. Bude to celé o drum and bassu. A jelikož mě bolí hlasivky více než obvykle, tak vám dopřeji hodinu hudby non-stop. My začneme, nebo aspoň vám řeknu, že tato skladba ze začátku je od producenta Spy. Jmenuje se Dreaming. A dále se můžete těšit na skladby od producentů, jako jsou Inej, Future Assassins, Cramp Pit, Rico Dan, Critical, Buckwell a mnoho, mnoho dalších. Já doufám, že si dnešní pořad užijete a budete mít příjemný večer. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Thank you.

A nám se pomalu náš pořad chýlí ke konci. Já bych sem chtěl všem poděkovat, doufám, že jste si poslech užili. Díky, že posloucháte. Malý pátek je tady pro vás každý čtvrtek od 9 hodin. Já jsem DJ Cynic a přeji vám příjemný večer.

máme tady poslední skladbu dnešního večera, Moonriser od Paperclip a Machine. Ještě jednou přeji příjemný večer.

jednu skladbu nakonec a ta bude od producenta Fipes. Je to v remixu Dope Amo udělal originální verzi a Fipes ji zremixoval Kill Bill. A tak už tady naposled. Mějte hezký večer, díky za poslech. Poslouchali jste

Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Limousin.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.